prstov, lízde plávam čez oblák, in meríže težok zrák, albo slunce, albo sneh, mene grab nervozan smeh, razbil je vle.